0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,